Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Záhoráckého rádia a přeji vám, ať žijete non-stop, mějte svých pár přátel, prožijte si svůj disco příběh a svoje lásky z pasáže. Ahoj.

Ahoj, tu je Martin Madej, pozdravujem všetkých poslucháčov Záhoráckeho rádia. Ein Mann, ein Auto. Think of me as the

šťastný pies. Někde začnem nové kolo, k něčemu to může vést. Pokud dojde na má slova, ať se nikdo nedoví.

Vždyť víš, kam půjdem v přítmí stínu. Kudy tmou kroky naše povedou, kroky nás dvou pocestní.